0: George Michael v rádiu Slovensko je 9 hodín 20 minút a my ideme na južný cíp Balkánskeho poloostrova.
1: Rádio Slovensko.
2: Grécko dokončí stavbu hraničnej bariéry pozdĺž svojej severovýchodnej pozemnej hranice s Tureckom, ktorú prevažne tvorí rieka Evros. Atény tak chcú zastaviť nelegálnu migráciu a posilniť bezpečnosť vonkajšej hranice Európskej únie. Rozhodnutie Grécka však vyvolalo oficiálne protesty Ankary a viac sa o tom porozprávame s našou spolupracovníčkou v Grécku Soňou Dorňákovou z TAMU. Dobré ráno, prečo teda Turecko protestuje proti dokončeniu bariéry?
3: Dobré ráno z Aten. Turecko spochybňuje řeckou suverenitu na 7 místech v délce 5 kilometrů, kde tedy má stát ta ocelová bariéra s ostnatým drátem. Turecko protestuje, tvrdí, že nové části v oblasti Suflí a Vidimoticho zasahuje do území Turecka. Je to v oblasti, kde tu hranici tvoří ta řeka Evros, neboli tady i Marica, kde se koryto mění. Turecko má k dispozici analogickou mapu z roku 1926, ale Řecko si v poslední době nechalo udělat digitální mapování a to jí ukázalo, že ta hranice je řecká a na tom Řecko trvá.
0: Soňa, odkedy Grécko ocelovou bariéru staví a aká je dlhá?
3: Tak ta intenzivní stavba začala v roce 2020, kdy se Turecko rozhodlo otevřít hranice tisícům migrantů. Bylo to takzvaná hybridní válka, jak uvádí Řecko. Od té doby tedy začalo Řecko stavět vysokou ocelovou bariéru 5 metrů s ostnatým drátem a je postaveno přibližně 80 kilometrů. V roce 2026, tedy letos, je cílem oplotit tu část, která byla plánována, ale řecký ministr, řecký premiér Kyriakos Mitsotakis uvedl pro řecká média, že cílem Řecka je oplotit celou pozemní hranici severní s Tureckem, což je 200 kilometrů.
2: Podarilo se vďaka bariérám na pozemné hranici obmedzit teda nelegálnu migráciu z Turecka?
3: Ano, podle oficiálních údajů se podařilo razantně omezit tu nelegální migraci ze severu z Turecka. Řecko to považuje za velký úspěch a řecká vláda uvádí, že v posilování ochrany proti nelegální migraci bude pokračovat jak na východní mořské hranici s Tureckem, tedy na východě Egejského moře, tak i na jihu, kde tedy Řecko čelí náporu migrantů z východní Libie.
2: Ďakujeme za informácie z Grécka. Sonja Dorňákovej z TAMU. Pekný deň.
3: Hezký deň.
1: Rádio Slovensko.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklo.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,